0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

stejně tě najdou. Máš sice ninja úbor, ale prozradil tě iPhone. Přátelé jsou ti pořád na stopě, nepřátelé dávno čekají v cíli, ty magore. Zapomněl jsi sundat fáborek? To, že na to myslíš, z tebe dělá náboje. Do jejich zbraní.

death, but getting older made me stronger.

0: Might as well. There goes the wind.
1: Turn the engine.
2: It's a gorgeous island.
3: Prostě to neskou.
4: Čekaj, takhle, no, to je pro...
5: Ježiš, židle, dementní.
6: To jsou problém, ty židle.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Cože?

0: od vašich uší. Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, co je tohle?
3: Sanitka?
2: Ano.
3: A víš, kdy sanitka houká?
2: Když nikomu jede na pomoc.
3: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
4: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
5: Čekají vás záchranářské speciály,
4: moderní sanitky,
5: ukázky první pomoci
4: a program pro celou rodinu.
5: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
4: Vstup zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
7: Way Down We Go Tour 2027.
6: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
8: Reklama na Radio 1. Raz, dva, tři, čtyři.
9: OK, Radio 1.
10: Pozorní, slečně na pokojích mediků.

A do zadnice člověk sotva přijde a už to má celý podělený. Takhle jsem to chtěl. Pardon. Zakrý náhodou okolo a vy budete trpět. Protože troška melancholie nikoho nezabije. No, podle toho, jak velká troška. Vidíme. Dobrý ráno, přátelé.

trošku vzpomínka na Everlasta a já jsem tak nějak přišel dneska jsem, a když už tady nikdo nebyl, tak jsem šel pod mě a po paměti vytáhnul jsem pár CDček z doby dřevěné, takže máte smůlu a budu vás s nima trápit. No, tady je parta, která si kdysi říkala White Town, vydala disku Woman in Technology, tak snad ještě jednou a pak zmizeli. A to už je osud pro padliště dějin. Vy jste na lednění na Rádiu 1 a máte tu smůlu, že vás dneska bude provázet Robert, ale zase štěstí, že to budou jenom dnes 3 hodinky.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Reklama na Radio 1.

No a tak jsem zjistil, že jsem si ještě nešel udělat ani kafe, takže já si jdu udělat kafe a trošičku malinka to si to rozjedeme. Tady už se zapojuje aparatura. Vzpomene si ještě někdo na tohle?

Rádio 1, dobrý večer. No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení. Rádio 1.

0: jedno.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Reklama na Radio 1.

samý písně o lásce. Ještě předtím jsme tady měli Smashing Pumpkins, nějaké povinnosti, Beats a cover ze skladby Billie Jean, no a tohle je cover ze skladby z německé kapely, kterou jsme si taky tady dlouho nehráli. Deska ze Zucht by dneska mohla zaznít. A tohle je seskupení I'm a Rocket Ship na rádiu 1 v 8.43. A modří tápou

0: Ne, máma.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Reklama na Radio 1.

deska, kterou jsem tady nevzal v rádiu do ruky určitě 20 let, Balanescu Quartet a jejich verze skladeb Kraftwerk, Model, klasika. A jelikož si tady pouštím samý lásky plný věci, když jsem šel náhodou okolo a vyskyt jsem se tady v nepravou dobu na nepravém místě, tak vy to odnesete. A dost bylo lásky plných písní, je potřeba to vzít do ruky. Jako moby. Hrál vůbec tuhle věc, když tady byl tyko naposledy?

0: Bude vyneměl panáku, blbec, pitomec, dám mu říkat děkovou.
1: Inhaluje.
2: No.
3: Doufám, že ne
2: rům. Inhaluje Rádio 1.
4: Let now stand to...

Tak jsem tady měl nějaký nesmysly o tom, o lásce, že nebude. No a hned se mi do toho zamotají KLF z desky The White Room a jejich úvodní píseň What Time Is Love. No. A teď si dáme něco zase pro změnu z německé produkce. To je U96 a věc Das Boot, kterou částečně nemůžu dostat z hlavy, protože před pár týdny jsem si o víkendu pustil českou televizi ČT2. No a hle, ono tam tento film, z kterého udělala tenhle ta melodie, Klause Doldingera. A dokonce i v režisérské verzi. Pokud jste nikdo tento film neviděl, nebo viděl, a chtěl byste si připomenout, tak režisérskou verzi doporučuji. No a tuhle věc zároveň posílám i kolegovi Jerrymu Žákovi, který se prokousává teďko do svého zaměstnání po Strakonické ulici. Tak ať to veme útokem.

No, zlehka jsme se přijeli přes 7 hodinu. No a po Alexi Christensenovi je už tady Format One a věc pojmenovaná Solid Station. No já jsem tuhle věc vždycky měl v Roxy spojenou s panem Loutkou. No a ono už je to 8 let. Tak se půjdu aspoň z práce z okna pak podívat. To je na Vinohradský. To je život.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

IMF a Unbelievable. Slyšeli jste tam ty klávesy? No tak takhle naživo už je bohužel nikdy uslyšíte. To už se tak stává, no. Proběhla eliminace v této kapele a já se tady nebudu rozpívat a pojedeme dál. Od Gáby pro pana Juláka do jižních Čech. Tu mám připravený Adorable a Submarine, tak snad udělaj radost. Ale posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefír.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Reklama na Radio 1.

Prostě tam křičí wake up. Headcrash a Free Your Mind, věc, kterou dodatečně posílám Fidelovi, jenž si právě Headcrash přál, no a pak tady Martin chtěl třeba Frontu Fortu a já jsem strašně dlouho neslyšel klasiku Headhunter, tak snad ho to neurazí a snad mu nebude vadit, když zároveň tuto věc si dovolím poslat panovi Václavovi Královi, divnému to člověku, který má dneska narozeniny. Tak ať si je užije. A hlavně, až to bude EBM kalit, tak ať to přežije. Taky už není nejmladší jako já.

Trošku retro. No a následující věc už bude pro změnu od pana Juláka pro Gaby. Tak snad jsem nevybral zlé. A sobecky si k tomu dovolím ještě od sebe poslat pro našeho kolegu Dana Waldersteina. Samozřejmě nemůže to být nic jiného než The Cure. Just Like Heaven.

0: Reklama Rádia 1.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.
5: Vous dansez, mademoiselle?

0: Vous dansez, mademoiselle?
1: Sacré français!
2: Je ne suis pas sacré employé!
0: Vous dansez, mademoiselle?
1: Sacré français!
2: Je ne suis pas sacré employé!
3: Excusez-moi, je n'en parle pas français. Tady to byly. Byl Dimitri from Paris, Sacré Francis. A když už jsme u toho, tak si dáme ještě jednu píseň, respektive skladbu pro kolegu. A tentokrát, koho byste typli, že bych mu mohl poslat jménem The Red Face? Samozřejmě pro Jardu Duška, ať se mu jezdí hezky po městě, po kterémkoliv jede, užívá si života. A i pro vás

Já si jdu udělat třetí ranní kafe. A vy to nepřeháníte. Pokud teda nejste nízkotlakaři jako já. Já nepřeháníte to s kafem.

0: jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Mami, víš, co je tohle?
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle to byl taky letitý kus v historii Rádia 1, nebo jak by to řekl slušně, věc, která tady už leží nějakou dobu a čas od času je potřeba fouknout do prachu, který právě leží na tomto. A na jiných CD nosičích a přání tady bylo právě na tuto píseň, jelikož má hlava je tady křivá a nemůžu najít, kdo si ji přál, tak já se omlouvám, jsem prostě Jitrnice, no. Mám to tady, najít Breranu nahrát a půl roku zpět Kot po kříž a není podepsáno. Tak, snad to udělalo odesílateli či odesílatelce radost, tu nezmíním, ale co zmíním, tak Václav Kratochvíl přeje všechno nejlepší k dnešnímu dni, ať si užívá celá rodina a vybral jim pěknou písničku, a to pro všechny od Loun až na kraj světa, konkrétně od kapely Posthudba, věc pojmenovaná Polana. Takže tímto já zdravím Václava taky a užívejte.

0: Už mě nehrajou.
1: CD Nonstop. Legendární domácí zpěvačka a houslistka Iva Bitová spolupracovala i s kultovní avantgardní německou značkou ECM. Právě tam v roce 2013 vyšlo její eponymní album Iva Bitová, které zazní v souvislosti s jejím zářijovým vystoupením na festivalu Folková Lipnice. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Možná uslyšíte vřískat cokoliv. Pravděpodobně uslyšíte a uvidíte i člověka krve a možná uslyšíte i píseň v kuchyni, která nám právě dozněla. A to všechno na folkové Lipnici. Tam taky bude člověk krve, přesně tak. Ta nebude jenom Iva Bitová, tam budou i jiní. Ale myslím, že Prouza, ty to mají teprve před sebou. Před malým breakem jsme tady měli i Pod černý vrch. A to, co budeme mít ještě před sebou, to uslyšíte.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky! Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu! Haligali a létající kačeři! Hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350! A jako zlatý řep večera, opička Kiki! To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny!
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

pro změnu Priznica z desky Farewell Doom. Z doby dřevěné jsme si pustili věc. Sny už jsou za náma. So bad. Ivan Král, tentokrát v mixu od Bydlech. Kdybyste se neviděli, kde jste se ocitli, tak jste se ocitli na zemi. Stojíte asi nohama na zemi. Já jsem s tou taky občas překvapený. A posloucháte Rádio 1. O něj se můžete opřít.

Pokud nemáte co dělat, máte třeba své ratolesti, ještě dokonce prázdnin a potřebujete pro ně program, tak můžete třeba vyrazit do Berlína, jak vám tady doporučil Tony Ducháček, a osobně můžu doporučit do Berlína cestu vláčkem. Protože pak můžete být

No a pokud jste šťastnější, tak můžete mít i Secret Plans. A svůj nám jdou představit Eagles of Death Metal, kteří budou 12. listopadu v Praze. No a kteří budou v Praze, tak na ně můžete vyrazit. Můžete brát tak jako Secret Plans. No nic, loučí se s vámi ze své mimořádné směny Robert. Trochu old schoolu. Za chvíli tak budete mít čerstvé síly. Měla by tu být Králárka Vlková, tak na ní buďte hodní. A bavte se životem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: Reklama na Rádio 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Reklama na Radio 1.

Máme krátce po 9. hodině úterý 18. srpna. Od mikrofonu rády na vás zdraví Klára Vlková, přeji vám krásné ráno. Nám pomalu doznívá Kurt Weill, hráli jsme si skladbu Pretty Pimpin, no a vystoupení Kurta Weilla vlastně proběhnem a společně s The Violators. Už za chvíli bude to 2. září, což je tuším tak nějak za 2 týdny v Archa Plus, no a v Archa Plus se také odehraje koncert zpěvačky, kterou si pustíme v zápětí, a sice Arlo Parks z klubu Weightless, no a ta vystoupí v Praze 21. listopadu. Jinak během dnešního dopoledne nás čeká kulturní servis, pak také jedna soutěž, no a jinak budeme především hrát, tak ještě jednou krásné ráno a hlavně příjemný poslech.

9 hodin a 11 minut nám doznívá bás. Hráli jsme si ukázku z desky Celerine, která vlastně už je stará 16 let, což zní úplně neuvěřitelně, z skladbu, kterou jste možná poznali, Lovely Blood Flow. No a teď už jsme se podívali přímo do přítomnosti, a sice za projektem Nuage hrajeme si skladbu All Time Is Now, která vyšla teď v půlce srpna.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Reklama na Radio 1.

Krátce před 9:30 nám na rádiu jedna dozněl projekt Logic 1000 z kluba Jersey featuring James City. No a teď už se nám rozezněla německá zpěvačka producentka Clara Hill z Krekezet a z kluba I Want You To Know.

0: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
1: silver. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Krátce po 9:30 nám na rádiu 1 dozněla Ida de Young, jedna z kapel, která vystoupí na Folkové Lipnici, se kterou máme tento týden kulturní léto. Já jenom připomenu, že festival proběhne od 11. do 13. září. No a tohle to už jsou dva a kung fu.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Krátce po 9:45 se nám na Rádio 1 rozezněla dvojice Adam Freeland a také Duncan Forbes, kterého budete hrát znát z dvojice Spooky. My si hrajeme jejich ukázku vlastně z nového EPčka, které vyšlo nedávno na konci července. Má název Transhuman.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Reklama na Radio 1.

Na rádiu 1 nám právě dozněla dvojice Boy Harsher a skladba Heartbeat, která pochází z jejich připravené desky nazvané Get Mean, vyjde v 18. září letošního roku. No a my už jsme se teď podívali na domácí scénu a sice za projektem Media Service hrajeme si skladbu Blue Rider, ve které hostoval i Florbal.

Ztrácím se na sebe, prchávám, fade out. Brzdový světla, exit, way out. Vzpomínka na tebe hře i bolí. Ve světném zrcátku horizont hoří.

0: Kulturní servis.
1: Máme krátce po 10. hodině, na Rádiu 1 nám teď to zněli domácí media servis, no a na řadě je první část kulturního servisu pro dnešní den, to znamená úterý 18. srpna. Podíváme se na festivaly. Probíhá Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Nebo také Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Dále také festival na ulici, multižánrový festival Depo 15 v Plzni. No a také Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A podíváme se na galerie. V Artoto galerie v Uhelné mlýně probíhá výstava Timo bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje The Second Fire a milostný dopis Baikalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, Dox Radka Bočevič a Faust, galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válku, českoslovenští legionáři Rostok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Meat Factory galerie Zeď, Tomáš Mitura a Chasing Shadows. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers One Delay Spring. Osmička Humpolec, prezent perfekt, otisky času v současné keramice. Pokračujeme galeriemi Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Biennále ve věci umění 2026. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, Vila Pelé. Antonín Střížek, Svět odvedle. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař a Joad Vivre. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a zvukové projekty. Studio Pro na v Lounech, Human Nature, Novoměstská radnice, Magická olejomalba a Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Co vás čeká na Rádiu 1 od 6 hodin Estero, od 7 hodin a CD Nonstop dneska s Ivou Bitovou, od 8 hodin Hitparáda české a slovenské hudby Velká sedma, od 10 Rádiu 1 On Stage dneska záznam koncertu Off Montreal z roku 2017. Všechny informace na www.radio1.cz. No a my už se za mnou chviličku podíváme za The Trumps a novou skladbu It Didn't Matter, ve které také účinkujem a umělec, který si říká Marou.

Na Rádiu 1 nám teď 10 hodin až 16 minut doznívá domácí Cosmetic Institute a skladba Konferencem. Ještě předtím to byly Fomboy a novinka z května nazvané Load Boy. No a za malou chvíličku už se nám rozezní projekt Illo. Budeme si hrát skladbu Is This Forever featuring Luca.

0: jedno.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Reklama na Radio 1.

Krátce před 11:30, přesně v 10:26 nám na Rádiu 1 doznívá Alex Perez. Hrajeme si skladbu Reminiscence, která vyšla u výročí 10 let labelu 1985 Music a vyšla právě na kompilaci 10 Years, kde jsou i jiní interpreti. No a za malou chviličku už se podíváme za dvojicí Note a Zar. Hrajeme si skladbu Getting Sentimental, která vyšla na kompilaci Point of Origin Volume 5 na labelu Shogun Audio a vypomohla jim to také zpěvačka Chess Eddie.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Máme přesně 9:30 a po Note and Zar je na řadě první dopolední soutěž Rádia 1. Bude se týkat festivalu Hip Hop Camp. Hip Hop Camp se vrací 21. a 22. srpna do areálu Kosmo u Plasů. Dva dny hip hopu, domácí i zahraniční interpreti a návrat jedné z nejvýraznějších hip hopových festivalových značek v Evropě. Headlinerem festivalu je americký rapper Freddie Gibbs, kterého si právě hrajeme, jeden z nejuznávanějších textařů současného rapu. Dále dorazí například The Alchemist, Conway the Machine nebo Onyx a spousta dalších. Line-up a více informací na hiphopcamp.cz. No a my právě teď budeme hrát o dvě vstupenky na Hip-Hop Camp. Telefon číslo do studia je 210-323-919. No a cenu získá ten nebo tak, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na moji otázku. No a to je úplně jednoduchá. Ptáme se, kolik dní letos trvá hlavní program Hip-Hop Campu. Ještě jednou zopakuju, ptáme se, kolik dní letos trvá hlavní program Hip-Hop Campu. Pokud víte, tak volejte na 210-323-919.

0: Jakého už bych měla mít na telefonu prvního volajícího, tak zkusíme. Haló, haló, Rádio 1. Slyšíme se.
1: Čau, tady David.
0: Ahoj, Davide. Tak povídej, kolik dní trvá letos hlavní program Hip-Hop Campu?
1: Je to 2 dny?
0: Je to přesně tak, super. Tak moc gratuluju, stáváš se výhercem 2 vstupů na Hip-Hop Camp, tak vydrž mi chviličku na telefonu, domluvíme se na předání.
1: Díky.

Tak a my výherce už máme, ale ještě chviličku zůstaneme na hip-hop campu. Ty jsme si hráli od Freddie Gibbse z klubu Dark Hearted. Teď zkusíme ještě jednu, která má název Nobody, a pak se ještě podíváme za Fuck Cult a Zvon.

Ve 10:45 nám na Rádio 1 dozněla dvojice Paul and Bryson, doprovázená zpěvačkou, která se říká Dream. Hráli jsme si skladbu, která vyšla koncem července a má název Where Did You Go? No a teď už se nám rozezněla producentka a zpěvačka Viridi Tim a společně s projektem Operate hrajeme se skladbu Out of the Blue. Obě skladby vyšly na Shogun Audio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

Krásně před 11 hodinou nám na rádiu nám dozněla zpěvačka Lily Juniper. Hráli jsme si skladbu Feel a ještě předtím to byl projekt Arms and Sleepers. Your heart knows something that your brain does not. No a tohle to už je projekt Yipach a skladba Cozy Corners. Pak se ještě podíváme za Kilelou.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 18. srpna uslyšíte záznam vystoupení skupiny Off Montreal, které proběhlo roku 2017 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage z Off Montreal. V úterý 18. srpna od 22 hodin.
2: Thank you so much. Good night.
0: Rádio 1 CZ.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Moja

Na Rádiu 1 nám právě teď dozněl německý hudebník Fejka. My jsme si hráli s kapou We Were There, featuring Kim Van Loo. Ještě předtím jsme mohli slyšet Abru a nebo také reperku John Glacier, která je právě teď se skladbou Bond.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Splaného dny. Právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Reklama na Radio 1.

Půl dvanácté nám na rádiu jedna dozněli domácí bratřim a doprovázení Rome in Reverse a skladba Closer. Teď už jsme se podívali na jeden z projektů Jirky Buriana, tentokrát na Kairos Kid a hrajeme si skladbu Give Up. Máme 11:30, vy posloucháte Rádio 1.

Na rádiu jen jedna nám před malou chviličkou dozněla Dukla a skladba Poločas a teď už jsme se podívali za zpěvačkou, producentkou a hudebnicí Momo Kočil. Hrajeme si ukázku z její solové desky, která vyšla letos v únoru a tohle je skladba Heavy.

0: Kulturní servis.
1: Máme přesně 11 hodin a 40 minut na Rádio 1. Nám před malou chvílí dozněla Momoko Jill, no a teď už je čas na druhou část kulturního servisu pro dnešní den. To znamená úterý 18. srpna. Podíváme se na koncerty a tančírny v Rockafé dneska od 7 hodin Voodoo Blade, Crusadist, Flowstay a Suburban Orgy. Jazz doku od 9 hodin Libor Šmolda z Organ Trio. Zachspa v Plzni od 8 hodin Michal Pavliček Rocker verze 7.0. Energy Pub Riegerovy sady od 18 hodin 20 minut Prague Open Air a Xindl X. Máme také několik nabídek na filmy. Letní kino Dlabačov od 9 hodin Drž si šátek, Tatiano. Kino Dlabačov od 6:30 Dvě deci tuše a od 9:30 Padlí andělé. Edison Film Hub od 6 hodin Odysa, od 9:30 Pozvání. Kino Pilotů od 20 hodin 40 minut Odysa, od 9 hodin Drama. Letní kino Na Pragovce od 9 hodin Drahý Tomasy. Bio Oko od 9:30 Dům u jezera. Kino Světozor od 6:30 Chick Chick Up. No a kino Aero od 8 hodin Odysea na 35 mm. Na Rádiu 1 vás čeká od 6 hodin Estereo, od 7 hodin CD Nonstop, dneska s Ivou Bitovou, od 8 hodin Hitparáda české a slovenské hudby Velká sedma. Od 10 Rádiu 1 On Stage, dneska záznam koncertu Off Montreal z roku 2017. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už se za malou chvilinku podíváme za Dogger a Mindstatem. Budeme si hrát z klubu Broken Home v remixu od Kalibra.

vyšla asi před 4 lety na labelu 1985 Music, o kterém tady také dneska byla řeč. No a za malou chviličku se podíváme za projektem Tokyo Pros. Budeme si hrát s skladbou Risk You, která vyšla v roce 2020 na label Northwater.

11 hodin a 51 minut nám doznívá projekt Tokyo Pros. Hráli jsme se s klubou Rescue, no a před náma je poslední věc. Já nevím, jestli budu schopná přijít na začátku září, tak bych se s vámi ráda rozloučila a popřála vám hodně štěstí a vlastně při vstupu do nového školního roku. A zároveň vás také ještě pozvala na Shotgun Festival, který proběhne 11. až 13. září a na kterém také mezi jinými vystoupí Synchro. No a toho si právě teď zahrajeme, budeme si hrát s klubou Look at Yourself. Mějte se moc hezky a doufám, že se tam uvidíte. Od mikrofonu se loučí Klára Vlková a těším se zase příště. Mějte se moc hezky, ahoj.

0: Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Reklama na Radio 1.

Příjemné úterní poledne, 11 minut po 12. hodině ze studia Rádia 1 při Rau Palury. Před námi jsou bezmála 3 hodiny, kde se budeme věnovat hlavně nové hudbě, ale i prostor dostanou i nějaké ty archivnější kousky. Tohle to byla plzeňská kapela Ida the Young v čele se zpěvačkou Iris Hobson Mazur. Půjdeme z Velké Británie, skladba My Stars z předloňského EPčka Silver Thing, kterou jsme si hráli v souvislosti s festivalem Folková Lipnice. Letošní ročník proběhne 11. až 13. září a po celý tento týden, tedy v Lipnici nad Sázavou, po celý tento týden budete a máte možnost na Rádiu 1 soutěžit v rámci kulturního léta, mimo jiné také o 2 vstupenky na festival. Kromě I Did Young letos vystoupí třeba Léto s Monikou, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček a celá řada dalších. Tu příležitost si zasoutěžit budete mít i dnes. Ještě před Ida the Young zazněla také novinka od americké zpěvačky Kelely Mizane Christos z její nové desky New Avatar, kde tak trošku přesedla více na kytarový zvuk, což dokazovala ukázka Crystallize. No a teď už novinka nasazená do hitparády Rádia 1 v podání reperky z východního Londýna Joan Glacier v singlu Bond Girl, který také doprovází vydařený videoklip. Taková poctivá práce, což už není úplným standardem dnes. Určitě doporučuji ke shlédnutí. Tady je Bond Girl, Joan Glacier.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Kohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megasvámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Brooklynská producentská dvojice Beacon si minulý pátek přichystala své už páté studiové album How Dry a Cinder. No a ten týžden, tohle byla tedy ukázka Shoreleaf, a ten týžden vyšla vyústění spolupráce rapera Open Mike Eagle a producenta Kenny Segla s názvem Doomed, a tady je skladba Trying to Remember What I Aimed At.

CD Nonstop. Legendární domácí zpěvačka a houslistka Iva Bitová spolupracovala i s kultovní avantgardní německou značkou ECM. Právě tam v roce 2013 vyšlo její eponymní album Iva Bitová, které zazní v souvislosti s jejím zářijovým vystoupením na festivalu Folková Lipnice. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Respektovaný americký hip-hopový producent a DJ The Alchemist, vlastně jménem Alan Daniel Memen, si splnil svůj sen a spolupracoval s Ericou Badu a tahle ta spolupráce vyústí v celé album, které mělo být už v loňském roce, nicméně světlo světa spatří příští pátek pod názvem Witch Doctor. Tohle je titulní skladba. Venku je i single z loňského roku, který byl významně nebo výrazně, řekněme, improvizovaný, takový spíš jam, tady to už má podobu takové ucelenější písně. Uvidíme, jak to dopadne, jsem poměrně zvědavý. Ještě předtím to byl AJ Swade z červencového alba Atomic Justice, ukázka Build Gates. No a teď už projekt Maya Ongaku. Album, které vyšlo před minulý týden, Nothing Space Music a ukázka Astral Echoes.

Tolik meditace v podání trojice z japonské Fujisavy, která se říká Maya Ongaku, jejich čerstvé album Nothing Space Music, které teď už střídá ještě jedna poklidná záležitost v podání producenta a hudebníka z Libanonu, Serge Volan. Ukázka z jeho debutové desky, která vyšla před minulý týden, Every Day Is All There Is, skladba Met a la Residencia.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, před námi je soutěž, která se týká kulturního léta, které jsem zmiňoval v úvodu. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice ve dnech 11. až 13. září. Se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, kterého si pouštíme v podkresu, případně Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družena a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorské čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací najdete na webu folkovalipnice.cz. Vyhrát můžete kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici také voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring. Možná je doma. Audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connected, voucher v hodnotě 500 korun na nákup v obchodě Beorigo a 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Telefon ke mně do studia je 210 323 919 a vyjmenované ceny může získat ten, kdo správně odpoví na soutěžní otázku, která je následující. Festival Folková Lipnice představí kromě hudby také živé provedení podcastu Redneck. Jak se jmenuje český novinář, který stojí za tímto pořadem o americké politice? Za A Jonáš Kucharský, za B Jonáš Zbořil, za C Matěj Schneider. Volat můžete teď. Tak to bylo velmi rychlé, tady Rao, Rádio 1.
2: Čau, tady Petr.
1: Ahoj Petře. Tak znáš správnou odpověď na soutěžní otázku?
2: Myslím, že je to Matěj Schneider.
1: No je to tak, Matěj Schneider je českým novinářem, který stojí za podcastem Redneck. To znamená, že dvě stupenky a celá ta řada dalších výher, která je součástí balíčku kulturního léta, je ve tvých rukou. Já ti gratuluju. Doufám, že si 11. a 13. až 13. září uděláš čas na Folkovou Lipnici.
2: Udělám si čas.
1: Zůstaň mi na lince a domluvíme se, jak si výhru převezmeš.
2: Dobře, díky.
1: No a nám už se teď rozeznívá projekt Dirty Column z comebackové disky Renaissance, skladba Vapor in a Matchbox.

Tolik Vinny Riley, geniální kytarista, který na konci 70. let sestavil nebo stál za základy postpunkové kapely Dirty Column, která postupem času se posunula k takovému rozjímavějšímu zvuku, ale jasně rozpoznatelnému. Nová deska, jak už jsem zmiňoval, vyšla na konci července pod názvem Renaissance. Tohle byla ukázka Vapor in a Matchbox. No a teď už se nám rozeznívá Nick Hakim. Deska I Can See vyšla taktéž na konci července a tohle je skladba Paris.

Tohle už je Tasha Cheek a její projekt Lorraine. Z dlouho očekávané čtvrté studiové desky Fata Morgana vybírám asi nejklidnější záležitost, protože jinak je to docela slušný trip žánrový. Skladba má název Glass Ceiling.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Reklama na Radio 1. Ah.

Rádiu 1, 2 minuty před 13. hodinou, taková drobná připomínka třetí studiové desky islandské zpěvačky a skladatelky Emiliany Toriny, Love in the Time of Science, konkrétně zazněla ukázka Fingertips. No a před kulturním servisem stihneme ještě jednu skladbu, tentokrát zase novou, pár dní starou záležitost v podání poměrně stále neznámé nastupující rapové hvězdičky TGBLK. Skladba má název Clutch My Back.

akorát téměř na čas nám začíná repríza druhé části kulturního servisu, kde se podíváme na pozvánky za kulturou, konkrétně na několik festivalů a také do galerií. Řekneme si něco málo k programu Rádia 1 pro dnešní den, tedy úterý 18. srpna 2026. Svátek dnes má Helena, tak na dálku přeji všechno nejlepší všem, které na nás poslouchají. Případně vyřiďte blahopřání Helenám, které znáte, a teď už v rubrice Festivaly. První pozvánka směřuje na festival Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění v Hradci Králové. Běží také už festival Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Festival na ulici, pozvánka na multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. No a na druhé straně republiky pro naše brněnské posluchače směřuje pozvánka na Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Rubrika Galerie, Artoto Galerie v Uhelném mlýně a pozvánka na výstavu Timo s názvem Bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách. Czech Nature Photo a neb nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, pozvánka na výstavu NGP 230 let. V DOXu můžete vyrazit na výstavu Faust Radky Bodževič. Galerie hlavního města Prahy Zvon a pozvánka na výstavu Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy vás zve na výstavu Osudy psané válkou. Československí legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café probíhá výstava Wall of Hope kolektivu autorů. Kunsthalle Praha vás zve na výstavu Williama Kentridge nazvanou The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně. Tam můžete zajít na Napravenou křivdu, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Váza, symbol kultury a života. Meat Factory galerie Zeď a pozvánka na výstavu Tomáše Mitury s názvem Chasing Shadows. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect a neb Otisky času v současné keramice. Veletržní palác, ale také Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích. Tam se koná Bienále ve věci umění 2026. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Galerie etc. Art, výstava Jiřího Staňka, nazvaná Kůže času. V koleji 1 v Březnici stále probíhá výstava Jaromír 99. Vila Pelé a pozvánka na Svět odvedle Antonína Střížka. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař. Společná výstava Joie de Vivre. Galerie Benedikta Rita v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, pozvánka na výstavu Human Nature. Novoměstská radnice, magická olejomalba. A konečně Galerie C12, společná výstava Viktorie Beldové, Karolíny Kučerové a Barbory Maté, Home Sweet Home. No a sliboval jsem také pár informací k dnešnímu programu Rádia 1. Po mé dnešní odpolední směně nastoupí do studia Rádia 1 Josef Sedloň v 15 hodin. Poté vás čeká v 18 pořad Estereo, v 19 CD Nonstop, jak před několika desítkami minut zaznělo v upoutávce. Dnes vám nabídneme bez přerušení desku Ivy Bitové, ECM. Ve 20 hodin pak v premiéře nové vydání Československé hitparády Rádia 1 Velká sedma. No a konečně ve 22 hodin v rámci pořadu Radio 1 on Stage si pustíme záznam koncertu kapely Off Montreal z roku 2017.
tedy repríza první části kulturního servisu, tu druhou vám nabídne kolega Josef zhruba okolo 16:45 a představí vám pozvánky na koncerty, filmy a také do divadel dnes, úterý 18. srpna. Kompletní kulturní servis najdete na webu Rádia 1 pod sekci kulturní servis. No a my už se vracíme zpátky k hudbě. Druhou hodinu odstartujeme ve společnosti berlínské zpěvačky spjaté třeba s Jazzanovou, Clarou Hill, která se vydala spolupracovat do Bristolu s producentem Krakazatem, který je ale také vokalistou a multiinstrumentalistou na nové skladbě Better, takže tady je na Rádiu 1.

tolik skladba Better, Clary Hill a Crackazeta, co by přizvěst chystaného trojtrackového EPčka Harmony. No a teď je mým velkým potěšením pustit novou záležitost producenta Joela Shanahana a jeho projektu Auscultation, který oprašuje po 6 letech od vydání poslední desky na mém oblíbeném labelu 100% Silk. Chlapík z Wisconsinu opět dokazuje, že stále umí od downtempa až po rychlejší electro house. Tohle to je tedy album s názvem Římská 4 a ukázka Severed Chord Auscultation. Je 13 hodin 14 minut na Rádiu 1.

Přes 7 minut má skladba Severed Chord projektu Auscultation, který už teď střídá spolupráce Natase, Brusel a Berlín. A také Vilnius. Ugne Uma je zpěvačka, která právě působí v Berlíně a spojila síly s Marií Rasou z Vilniusu, producentkou, která vystupuje pod pseudonymem Emer, a společně na bruselském labelu Strum vyšlo skvělé album někde na pomezí ambientu experimentálního popu New Waveu, jak bývá u tohle značky zvykem. You and Me, tak se jmenuje album, a ukázka s názvem Familiar.

0: Léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Reklama na Radio 1.

hudební spolupráce dvou hudebních experimentátorů. Tashi Dorji, japonský hudebník, kytarista spjatý s vydavatelstvím Drag City, spojil síly se zpěvačkou a pianistkou Faith Kolochia na singlu, který dostal název Short Lived Echo přes věc společného alba, které vychází na konci září, And Their Power Was Alive. Ještě před reklamou to byl projekt Tea with Friends, za kterým stojí hudebník Keegan Bowen, no a také rapper z Atlanty Tony Bontana, ukázka z čerstvého alba Thump It 3, skladba Sum 41. No a teď zase jedna hudební odbočka zpět za kapelou Broadcast. Pustíme si z desky Tender Buttons, která vyšla v roce 2005, skladbu s názvem Subject to the Letter.

subject to the ladder. Rádio 1 Zátiší slaný žit.

0: trochu DIY producent, tedy producent s takovýmto přístupem z Severní Karolíny. Pozorovodný jménem Logan Horňák vystupuje pod pseudonymem Melaina Cole a právě teď v pátek mu vyšlo nové album s názvem OK, that's a great idea, because if I do that, then. A tohle byla titulní skladba.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Skvělá věc v podání madridské hudebnice Mondo Duplantis na pomezí experimentálního popu a indie troniky z květnového alba Click Opera zazněla ukázka El Orden de las Cosas. No a teď už Stereolab International Clarin Contest v živém provedení v rámci John Peel Session.

Tak jenom drobná oprava, jedná se o John Peel Session z kluby International Coloring Contest, ale show Marka Radcliffa také z BBC Radio 1. Všechno k nalezení na kompilaci od Stereolab právě, která dala dohromady veškerá jejich vystoupení pro britské Radio 1. ABC Music Radio 1 Sessions z roku 2002. A tohle už jsou britští Simian.

0: 1. Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: Reklama na Radio 1.

zemi původu tvůrce, respektive tvůrkyně této skladby byste asi netypovali, ale Sophie Birch pochází z Kodaně, z Dánska a společně se svým bratrem natočila a vydala v půlce letních prázdnin skvělou desku Biva Biba Bula Luka, exotický název, ze kterého teď zazněla ukázka Sephiroth Surfa. No a tohle už je Mark Oliver Everett alias E, frontman kapely Eels, s novinkou All Forgotten.

0: když se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Tice, 13 Tales from Urban Bohemia. To by byla skladba Sleep, tak trošku polední klid. Na vlnách Rady 1, 11 minut po 14. hodině. U mikrofonu vás zdraví Rau Opalury. Pokračujeme s novinkou v podání kapely z LA, která si hodně libuje v britské devadesátkové scéně a zvuku Manchesteru, ale třeba i trip-hopu, post-rocku a tak dále. Nový single Full Spectrum Dominance je předzvěstí nové desky, která vyjde letos, tuším, že v říjnu 16. Do You Love the Color of the Sky, tak se bude jmenovat. Takže tady jsou Dummy.

Manchesteru pochází také Tasmin Stevens a její projekt TTSSFU. To byla novinka Cat Piss Junkie, The Healing Power of Horses Both Have Flu remixu. No a ještě předtím tedy, jak už jsem zmiňoval, kapela Dummy. Nasledovat bude projekt Pretty Sick hudebnice Sabriny Fuentes. Chystané desky Anarchy, která jde 11. září. Pilotní vlaštovka má název Hyper Independence.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Reklama na Radio 1.

Zpěvačka Paramore Hayley Williams se pustila do společného projektu s Danielem Jamesem a vzniklo z toho pod názvem Power Snatch EPčko EP2 a tohle byla původní skladba Machete. 14 hodin 27 minut na Rádiu 1. Teď nás čeká projekt Bose slavné značky XL Recordings Richarda Russla. Everything is recorded. Jeho žádci si vždycky přizve celou řadku slavných hostů. Nejen k tomu je i v případě aktuálního EPčka Cut Off Your Nose. V titulní skladbě hostuje slavný Ja Wobble, spoluzakladatel Public Image Limited, slavný to

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 18. srpna uslyšíte záznam vystoupení skupiny Off Montreal, které proběhlo roku 2017 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage z Off Montreal. V úterý 18. srpna od 22 hodin.
2: Thank you so much. Good night.
0: Rádio 1 CZ.

značce Sub Pop vyšlo před nedávnem páté studiové album britské písničkářky Shannon Lee Past the Veil a tohle byla skočnější záležitost alba s názvem I Need More Water. A ještě předtím jeden z tipů na desku z minulého týdne v podání dvojice z Austinu, Texasu, Howdy, album Big World, ze kterého zazněla píseň Life So Wide. No a teď už James Ellis Ford, v současnosti hlavně renomovaný producent, třeba produkoval poslední desku Geese, začínal právě s kapelou Simian, kterou jsme si dneska pouštili, a na kontě má teď další solové album Lost in Another World, které vznikalo po prodělané chemoterapii. Tady to je skladba Till Our Days Are Gone.

14:43. Posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví a pomalu se i loučí Rao Paluri. Závěr obstarávají především kytary, tedy závěr mé dnešní tříhodinovky. Tohle to byla Lil Neal s novým singlem Slip Away z chystaného alba As Killers Do, které vyjde 20. listopadu. No a tohle je jedna z mých oblíbených kapel, postpunkových, řekněme, takový hodně DIY punk z Bostonu, Sweeping Promises, a deska z minulého týdne You Say I Romanticize, ukázka Abduction on Camera.

Tak, teď už se opravdu loučí Rau Opelury. Na závěr třeba garáž rocková záležitost z Německa Lemon Grab, single Joko. Případně ještě vám nabídnu píseň od kapely ze Cincinnati The Drin. Jedna z těch undergroundovějších, která se dere na povrch. Single Haven't Lifted Yet. No a ještě možná několik dalších věcí do 15. hodiny. Kompletní tracklist skladeb bude za chvilku zveřejněn na webu Rádia 1 pod mým jménem, tedy Rau Opelury. Ještě jednou díky moc za poslech. Budu se těšit buď příští úterý, anebo pokud se naladíte tuto neděli okolo 8. hodiny večerní, tak výjimečně v záskoku za Josefa Sedloně pro vás budu vybírat nějaké novinky na alternativní scéně. Užívejte léto, mějte se fajn a poslouchejte Rádio 1. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Dostat.
1: Dostat. Celoplošný digitálce vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

0: Reklama Rádia 1.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Goebla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

tolik taková pěkná emo věcička od projektu Tricky FM a skvělá Sugar in my drink. Příjemný poslech vám přeje ze Vsedloň po Rajovi, každopádně za námi jsou třeba i Jam City s novinkou My World, také poslední single nasazený v parádě rády od John Glacier, Bond Girl, zněli také God of War, Jonah Pass, také Beach Vacation, či příjemná taková 80s věc Boy from Nowhere, také japonský producent Akisuchu Fukushima, či Winter Hazel English z té indie-kytarové scény a na úvod také Hannah Featherstone a Art School Girlfriend. My už teď se ale podíváme za touhletou novinkou od právě Logic 1000. Skladba Jersey vznikla ve spolupráci právě s projektem Jam City, který zněl před chviličkou také 5 minutek zpět, a já jenom doplním, že tato Australanka se objevila jako DJ setu na festivalu Popmese zhruba víc než týden zpět. No a chystala také nový album Confirmation na značce Therapy, respektive Because. Logic 1000, 15 hodin 50 minut a vy posloucháte Rádio 1. Příjemný poslech vám přeje až do 18. hodiny Josef Sedloň.

Britský producent Daniel Avery na své novince s názvem Lemon, která vyšla teďka minulý měsíc, to bylo právě na indie labelu tentokrát. Jehož jméno vám teďka neřeknu. Každopádně doplníme si, že teď už se nám rozjíždí další britský talent na poli klubové muziky Ejecka. A je novinka EPčko s názvem tentokrát Glider, vyšlo na značce Peggy Goo Good Records. Tohle už ukázka Tom Tom. Za chviličku máme také 16 hodin playlist na stránkách Rádia 1.

0: Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
7: Reklama na Radio 1.

16 hodin 8 minut, vy posloucháte Rádio 1. No a doznívá nám věc, kterou jsem tady vytáhl z šuplíku, která je z roku 2009, ale vůbec nic nestratila po téměř dvou dekádách, nic na svém kouzlu. Real Transported Man, producent z Hradce Králové, který v současnosti už vystupuje hlavně pod projektem Digital Illusion, na jeho takové autonomic projektu ještě, pod kterým vydal také desku na značce Quasi Delict, na které spolupracovala třeba Jelenka Dusilová tenkrát. Tohle byla ukázka však Tournament, track z roku 2009. Tak, ale máme tady další už, tentokrát už novinku ze značky Finest Tier od Paul Valentina. Tuhle tu skabu Elvau mimo jiné zremixoval třeba skvěle i DJ Koce, ale tohle už je originální verze z tohohle sympatického EPčka, které vydal Paul Valentin už v minulém měsíci. Skraba Elvau featuring Liv Lizafries.

Britský producent Adam Freeland je zpět po delší odmlce, kdy žil ve Spojených státech. Každopádně spolupráce jeho první pro jeho znovu objevený, obnovený label Marine Parade vznikla s členem Spooky Duncanem Forbesem. A nabídla hned tři parádní věcičky, kromě titulní EP věci Transhuman, také tuhletu parádičku Stop Fighting. Krásný dub techno zvuk a rozhodně čekněte tohleto EP. Teď už ještě před stihneme před kulturním servisem tuhletu také věc ze Spojených států Laudis, což je Bert Laudis a jeho hodně emotivní elektronická muzika. Vychází na Lucid District. Novinka Ancient Resurgence vyšla teďka v srpnu.

0: Kulturní servis.
1: Tak a máme 16 hodin 22 minut nejvyšší čas také pro dnešní kulturní servis. Dnes máme 18. srpna roku 2026, svátek mají Helenky, takže Helenkám šenej. No já mám pro vás už samozřejmě reprízu koncertu a tančíren, filmů i samozřejmě programu Rádio 1. No, začneme koncerty v Rock Café dneska v 19 hodin Voodoo Blade kapela, dále Crusadist, Flow State a Suburban Orgy. V Jazz Doku dneska v 21 hodin zahrají Libor Šmolda z Organ Trio. V Zachspa Plzni pak od 20 hodin vystoupí Michal Palvíček, rocker verze 7.0. Každopádně asi spíš film si myslím, teda každopádně Energy Pub Riegerovy sady pak vás zve v 18 hodin 20 minut na Prague Open Air, dnes hrají zde Single X. Z filmových představení Letní kino Dlabačov nabízí v 21 hodin film Drž si šátek, Tatiano. Kino Dlabačov 18.30 promítá dvě deci tuše a ve 20.30 Padlí andělé. Edison Film Hub 18 hodin má na programu Odysseu, nový film Christopher Nolana a v 21.30 také film Pozvání. Kino pilotů ve 20.40 rovněž Odyssea, v 21 hodin pak film Drama. No a Letní kino na Pragovce v 21 hodin promítá Drahý Tomasy. Biooko ve 20.30 nabízí Dům u jezera, Kino Světozor pak v 17.30 už promítá nový český film Čika Čeka. No a Kino Aero ve 20 hodin, to už je opět film Odyssea, tentokrát 35mm verze. Tolik kulturní servis, který je na stránkách se Rádio 1, samozřejmě je tady pro vás i Rádio 1, který můžete zůstat věrní při poslechu až non-stop 24/7. Vězte, že dnes vás čeká v 18 hodin pravidelný vinylový speciál Estereo, dneska s Martinem Mikulášem mám pocit. V 19 hodin pak už CD non-stop, dnes to bude Iva Bitová a její deska, která vyšla na německé značce prestižní ECM pod eponymním názvem Iva Bitová neboli Fragments také z roku 2013. V 20 hodin pak už tady bude premiéra Velké sedmi alias Československé hitparády Rádio 1. No a o 20 hodin je tady pravidelný 14. deník Rádio 1 on stage. Dnes to bude záznam koncertu of Montreal z roku 2017. Tolik výhled na Rádio 1. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a to až do 18. hodiny. Playlist a najdete už také na stránkách Rádia. My už míříme za další novou záležitostí.

Tak tohle byla už americká partička Mad Honey, o které jste poslouchali také profilový pořad Intro v neděli. Sympatická jejich deska s názvem Bridge Over Cumberland vyšla před prázdninama. Rozumí, čekněte, tohle ukázka James Gets His Rose. No a tohle je další americký objev Star Cleaner Reunion. Chystají desku Umbrella, která vyjde po prázdninách. A tohle už je druhý single Lay On Plastic Moment.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefír.cz.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Jack Green a jeho novinka Presence, ukázka z chystaného desky, kterou připravuje na podzim náznice Lucky Me pod názvem JG nebo JG. Jinak teď už ale Rival Consoles, který jste viděli také letos ve výborné formě na otvíračce festivalu Spektakuláre v Meat Factory. Tenhle producent z Británie opravdu zraje jako víno. No a chystá ke své loňské desce remixové asi nějaký počin, protože to už je druhý remix jeho, tentokrát skladby In a Trance, a tentokrát remixuje projekt Schwefelbeck Gelb Rival Consoles na Rádiu 1 v 16 hodin 37 minut. No a playlist samozřejmě na stránka.

Tak tohle byl už projekt Teen Days a série dvoj singlů v nových remixech na jeho značce Easy Listening. Tohle byla ukázka tracku Drum Work Note Mix. No a rozeznívá se nám už úplná novinka teďka zpátku od producenta New Age, Dmitrij Kuzmin ze St. Petersburgu, známý už producent, který vytváří muziku přes dvě dekády na poli jak samozřejmě klasické elektroniky, ale house, techna, broken beat, drum and bassu. Velmi čilý producent, který teďka nedávno vydal na značce Modern Pattern své EP a necelý měsíc na to je tady další, tahle ta příjemná věc All Time Is Now. New Age na Rádio 1, 16 hodin 45 minut a vy najdete kompletní playlist odehraných věcí ode mě dnes na stránkách Rádio 1.

overthinks.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 18. srpna uslyšíte záznam vystoupení skupiny Off Montreal, které proběhlo roku 2017 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage z Off Montreal. V úterý 18. srpna od 22 hodin.
2: Thank you so much. Good night.
0: Rádio 1 CZ.

Také tolik novinka od americké pětice ze Seattlu Exciter, která už má na svém kontě také album na značce Spirit Ghost, tentokrát novinka na této značce Castle Beat a I'm What the Dog Brought In. No a my se podíváme za další americkou nadějí na poli indie-kytarové muziky a to je zpěvačka Flora Billion alias, jak se říká teďka, Flora from Kansas. Tohle je singlík The End, který vyšel na konci minulého měsíce na značce Melodic. A já myslím, že pěkný příslib. Flora from Kansas na Rádiu 1, 16 hodin 53 minut.

0: Rádio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Tak tolik americká partička Feeble Little Horse, která ostatně zněla také před prázdninami, myslím, že pro film pořadu intro. Moc sympatická parta z Pittsburghu, která vydala také své letošní nové album Bitno, to pochází ta letá věc Rewind. No a kdo asi chystá nové album je projekt The Drums, ten New Yorkský počin, původně kapela, teď už myslím, že se to tam promíchalo. Každopádně It Didn't Matter je tohle ta zcela nová věc, která vyšla před pár týdny na značce Abysmal, a to ve spolupráci s projektem Maro. The Drums na Rádio 1, 16 hodin 59 minut.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla už ukázka remixové práce pro Fluke od Daniela Averyho, tohle talenta z Británie, které jsme si už dneska hráli z jeho počinu ze značky Delta Park EP. Tohle však byla legendární věc Atom Bomb z 90. let, když dal takhle tenhle ten Nuclear Summer remix. No a tohle je další legenda 90. let, která stále je činná. Dave Angel, britský producent DJ, které jsme vám dovezli už sebe Lighthouse. A doplním, že šéf také značky Rotation. Tohle je novinka z chystaného desky pro značku RNS A Time and Place. Single Reflection featuring Steve Waterman. Dave Angel na Rádiu 1, 17 hodin 8 minut. No a pojďte se jako vždy na stránkách.

Tak rozděl nám už projekt Northtech, ten objev americké značky z LA Friends of Friends, který tam vydal EPčko, z něho také ukázka Unaffected. No a to byl už španělský producent Dozem, který chystá své nové EP na labelu Anjuna Deep. Tohle zatím předsazený single Morning Runner. Dozem na Rádiu 1. Máme 16 hodin 16 minut, tak a valíme to dál. Já jenom doplním, že my se uslyšíme ještě tento pátek, a to už po 12. hodině místo Daga, který si veme příští úterý, a jinak my se pak v úterý uslyšíme až toho 9. září.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

Tak jo, to byla Adalea a ukázka z jeho nového EP The End is a Wave, které vyšlo na Saddle Creek v pátek. Skladba s názvem The Evergreen, The Birch featuring Migo. No a my si podíváme za touhletou londýnskou partičkou na poli takového krautrokového soundu, který určitě inspiroval třeba i kapela Stereolab. Říkají si Vanishing Twin, my jsme se tady představili také v profilovém pořadu intro už několik let zpět. Chystej nové album Archives, naznačuje se právě z Londýna Fire Records a tohle je jejich nový single ze srpna Sugar Stone. Tohle jsou Vanishing Twin na Rádu 1 v 17 hodin 24 minuty.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem.

Tak tohle byl už Beacon a chci říct Bullion, producent, tak, který chystá nové album Nearly na značce Ghostly International. Myslím, že jeho první a shodou okolností druhý single Rue. No a to už je Arlo Parks, kterou vidíme 21. listopadu v Praze. Tentokrát ve spolupráci s John Glacier ve singlovce Fluet, která vyšla v srpnu. No a za chviličku už také zmíněný Beacon.

Tolik kapela Beacon a jejich novinka, která se objevila teďka právě na značce Apparent Movement. Ukázka Close Your Eyes a jen doplním, že album se jmenuje How Dry a Cinder. Tohle už ale nový remix, který pro vás děláme právě s Richardem Taufmanem alias Uncles pro bratři a Roman Rivers. Zatím tato demo verze jako ochutnávka z této skladby Closer. Uncles Celestial Remix a bratři a Roman Rivers. 17 hodin 40 minut na Rádiu 1.

CD Nonstop. Legendární domácí zpěvačka a houslistka Iva Bitová spolupracovala i s kultovní avantgardní německou značkou ECM. Právě tam v roce 2013 vyšlo její eponymní album Iva Bitová, které zazní v souvislosti s jejím zářijovým vystoupením na festivalu Folková Lipnice. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak, tohle byla hypno věcička nová od dvojice Acid Pauli a Stimming, producent oba z Německa, kteří se objevili teďka vlastně v pátek s touhletou pěknou EP záležitostí Grossenwellen. Odkud jste poslouchali také titulní skladbu, vy tam najdete i po každé ještě jedné skladbě od jednoho z tohletých interpretů. Vyšlo na se All is Acid. No ale my jdeme dál a podíváme se za tuhle výbornou formací, kterou udělal právě bubeník dříve Go Go Penguin, v současnosti už bubeník také kapely Mammal Hands, Rob Turner společně právě s ještě svým spolupracovníkem klávesistou udělali takový zajímavou fúzi v projektu Elf Traps. A vy už můžete slyšet tenhle ten další nový single, který se objevil teďka na značce Atlas Forge. Skladba Harp E, která využívá sample právě harfy. A tohle jsou Elf Traps na pomezí právě manchesterské jazzové, elektronické, undergroundové scény z Británie, kde najdete vlivy jak jazzu, glitch elektroniky, tak i ambientu. Novinka Harp E.

Tak tohle byl už švýcarský projekt Four Tales, psáno Faux Tales. Moc příjemná záležitost na poli takové právě propojení postmoderní elektroniky a postmoderní klasiky, tak já se elektronikou chci říct tak. Jinak ukázka Waves z tohohle je počinu, který se objevil právě teďka ne tak dávno přes Bandcamp. Každopádně teď už také remix Palladian od Arms and Sleepers verze, která vyšla teďka na značce Lokai pro skabou Willow Wisp. Vy najdete na desce Indaco od Palladian, je tohle to originální věc. A Palladian přijedou 5. prosince do Prahy na Music Infinity poprvé a Arms and Sleepers už dokonce koncem září do Cargo Gallery. Tohle jich už, jak jsem řekl, remix pro a Palladian skabou Willow Wisp pro značku Lokai vyšlo teď v pátek.

0: Známý anglický producent a multiinstrumentalista James Ellis Ford, kterýho znáte už také dříve z projektu třeba Simian Mobile Disco, či byl také člen kapely The Last Shadow Puppets. Každopádně jeho druhé solové album vlastně už, protože jsem myslel, že to je první, ale po desce The Hum na značce Warp se teďka vrátil tuhle tím album na značku Domino Records deskou Lost in Another World a to byla ukázka I Believe in You. Určitě fajn album, které se objevilo teďka v pátek. No a já se s váma rozloučím dnes Jack Wileym, členem také Portico Quartet, který chystá solové album Eternal Spring a to pro značku Gondwana. Tohle už je spolupráce s Hanyou Rani. Yesterday Today, nový single, který vyšel teďka v pátek. My se uslyšíme za hodinku po pořadu Estereo. No a pak se samozřejmě také ještě v pátek po 12. hodině. No a pak na 14 dní budete mít ode mě klid.
1: Spring. Summer.

0: spring.
1: Eggs.
0: Spring.
1: Set.
0: Summer.
2: Set.
0: Autumn.
2: Autumn.
0: Winter.
2: Winter.
0: And spring.
2: Spring.
0: And spring.
3: Reklama Rádia 1.
4: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Reklama na Radio 1.

Příjemný podvečer, posloucháte Rádio 1. Zdraví vás Martin Mikuláš, posloucháte pořad Estereo, hrajeme si z gramofonových desek jako každé úterý, ať už jsem tu já, anebo Mr. Ultrafino. A já jsem sotva se vrátil z festivalu Roztoč, kde jsem hrál hnedka minulý týden ve čtvrtek 13., kdy se to otvíralo. Roztoč Fest je vynikající festival pro všechny žongléry, artisty, lidi, kteří s něčím točí, ať už to mají letkové, anebo jsou to hořící ohně na řetězu, na tyči, na nejrůznějších paličkách a nevím, jak se to všechno jmenuje. Já jsem tam byl čistě jako DJ. Festival je to s bohatým hudebním doprovodným programem, ale je to především pro tuto komunitu lidí, kteří se tam sjíždí z celého světa a opravdu jezdí do Čech čistě za účelem návštěvy tohoto festivalu, navštěvují zde workshopy a pak celou noc točí ohněma. Je to nádherná podívaná. Takže jsem měl tu čest tento festival v Bratronicích opět navštívit. Myslím, že tam organizátoři a spousta účastníků ještě dneska setrvává, protože to setkání je úžasné, plné pozitivní energie a letošním tématem byla láska. O to víc se Bratronice určitě těžko opouštějí. Takže zdravím všechny, kteří tam ještě jsou, a v dnešním Estereu vám pustím záznam mého DJ setu, který jsem tam zahrál ve čtvrtek 13. Před zahajovacím ceremoniálem na Dirty Bay Stage. A je to pohoda, je to chill, příjemný poslech.

Posloucháte Estéreo na Rádiu 1 a teďka nám dohrávají Zapuse Queens. Tohle je kapela, kterou jsem viděl živě v červnu na festivalu Respekt na ostrově Štvanice. Jsou to zpívající ženy a celý jejich band z Tanzánie, částečně žijící v Anglii. Prodávali tam i svoje nové album na vinylu, které jsem si koupil a je skvělé. Není to zdaleka jenom africký folklor, ale je to vlastně moderní africká hudba se spoustou skvělých skladeb, tak tohle byla jedna z nich. A za chvilku si dáme Kokolo, taktéž afrosoulový band žijící v Anglii. Viděl jsem je loni v Portugalsku a to představovali loňské album, ale to už mají zase nové album. To ještě nemám, takže za chvilku si dáme skladbu z toho loňského Kokolo. Posloucháte Estéreo na Rádiu 1.

Posloucháte Estereo na rádiu 1 z gramofonových desek vám tady ten chillový a teď už i mírně rozitý setík zahrál DJ Martin Mikuláš. Tímto se loučím. Byl to setík, který jsem zahrál na festivalu Roztoč Fest. Ten taky už končí a taky už se loučí. No a já se budu těšit zase za 2 týdny na rádiu 1 anebo někdy, někde, když teď už o prázdninách mám před sebou hraní na samých akcích, které jsou soukromé, takže vás ani nemůžu nikam pozvat. Každopádně už se blíží taky zářijová tradiční událost Zažít město jinak. V rámci Zažít město jinak se i náš Record Shop a celá ulice Opatovická účastní této akce, kdy se vyklidí z ulice auta a slaví se setkávání, komunitní život, prostě život na ulici. Letošním tématem Zažít město jinak je uličnictví. A my zazlobíme jenom tak z lehoučka v ulici Opatovická na Praze 1, kde je náš Record Shop Fono.cz. Tradičně se chystá mega výprodej gramofonových desek, největší výprodej gramodesek v České republice a DJská stage, nějaké ty koncerty, koncert v kostele, workshopy v zahradě, spousta dalšího. Takže to všechno 19. září a to je akce velmi veřejná. Tam vás srdečně už teď měsíc dopředu zvu. Loučí se Martin Mikuláš, mějte se fajn.

0: jedno.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Tak je tady pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad Cédeon Stop. Dnes máme úterý a je tady také domácí deska, která dnes se vztahuje také k festivalu Folková Lipnice, se kterým máme kulturní léto. Dnes padl výběr právě na tuhletu fenomenální naší domácí hudebnici, také herečku, houslistku, zpěvačku Ivu Bitovou, která bude znít na její desce z roku 2013 albu, které dostalo eponymní název Iva Bitová, ale s podtitulem také Fragments, protože už eponymní desku vydala Iva Bitová, mám pocit, v roce 1991. Vy jste ji také už pořadu Cédeon Stop slyšeli. No a my si můžeme říct, že právě Iva Bitová je určitě jednu z nejvýraznějších a mezinárodně také nejuznávanějších osobností české alternativní scény a její tvorba originálně vlastně propojuje world music, jazz, avantgardu, folklor hlavně samozřejmě a také i vážnou hudbu. Proslula unikátní technikou právě současné hry na housle a musím říct také velmi osobitého expresivního imitačního zpěvu. Ona se narodila v Bruntále roku 58 už, tenkrát právě otci známému všestrannému muzikantovi romskému Koloman Bito. No a musím, že proslula i její samozřejmě sestra Ida Kellerová na hudebním poli. Ona sama se kromě hudby také věnovala i herecké kariéře, divadle Husa na provázku. A jste ji mohli vidět také v různých filmových snímcích jako Růžové sny, čiže v roce 76, to byly 70. let, a pak se navrátila v nové milénu třeba filmy Žalary nebo Tajnosti. Samozřejmě tady fenomenální příspěvek je více méně hlavně hudební, kdy jste mohli už také v 80. letech registrovat její debut s pravým také soupudníkem Pavlem Fajtem. To byla dneska i Bitová Fajt z roku 87, kultovní tohle debutové album nahrané s Pavlem Fajtem, právě tímto hudebníkem z Dunaje třeba. Pak jsem tady zmiňoval určitě desku z roku 91, Iva Bitová, tohleto eponymně nazvané plnohodnotné solové dílko, definovalo tenkrát její osobitý už písničkářský styl a stojí hodně na takové té syrové intimitě, hře s hlasovými různými rejstříky, které

0: doby, kdy vydal desku Béla Bartók 44 dueta pro dvoje housle s Dorotou Kellerovou, mimo jiné sestrou asi, respektive jak se říká, dcerou její sestry. Každopádně Iva Bitová a Čikory, další zásadní album, které vyšlo v tomto už miléniu v roce 2001, kterou založila právě s Vladimírem Václavkem, no a takové ohlednutí za její dosavadní kariérou nabízí její nejznámější autorské i písně, právě ne, které najdete v bohatých různých aranžích pro symfonický orchestr. To právě odráží deska Zvon z roku 2012. No a vy dnes uslyšíte její právě prestižní solové album vydané u světoznámého mnichovského labelu ECM, desku s názvem Iva Bitová s podtitulem Fragments, protože tam najdete právě skladby s názvem pouze Fragments. No a album, musím říct, obsahuje čistě solové skladby Ivy Bitové, kde vystupuje pouze s houslemi, najde tam ještě kalimbu a jinak je pouze její hlas. A musím říct, že zaznamenalo velký ohlas mezinárodní právě hlavně u kritiky. No a právě s kapelou Čikory třeba pak Iva Bitová nahrává i album z roce 2016 At Home. Opět výborná deska, která odráží ozvěny moravského folkloru, ale i jazzové improvizace. No a my si připojeneme také i vlastně v souvislosti s její letošním albem Berio Ravel, tentokrát tímhletím dílkem, které vlastně vyšlo v nejaře a představuje jeden z jejich nejvýznamnějších mezinárodních počinů v oblasti právě tentokrát klasické, ale i vlastně avantgardní muziky, které, na kterém spolupracoval s francouzským tělesem Orchestre National de France. No a musím říct, že letos se také, myslím, že objevilo i album s názvem Chimera. Každopádně teď už pojďme si poslechnout tuhletu výraznou osobnost české hudební nebo československé spíš, nebo českomoravské hudební scény Ivu Bitovou. A tohle je deska z roku 2013 pro prestižní mnichovský label ECM. Deska s podtitulem právě Ivu Bitová Fragment. Zavřu krásný poslech.
1: CD Non-Stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: Reklama na Radio 1.
7: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně jste-li u přijímačů v sobotu dopoledne po 9. tak vysíláme reprízu Velké sedmi s datem 18. srpna 2026. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzar. Máme před sebou téměř dvě hodinky s aktuální československou nezávislou hudbou. Máme na začátku pět, věřím, zajímavých novinek. Budu losovat tři z vás, kteří získají vinylovou podobu alba Nemilovaný svět od kapely Už jsme doma, a pozvu vás taky na několik koncertů a festivalů, které teď máme bezprostředně před sebou.

A myslím, že netřeba zbytečně otálet, můžeme se do toho pustit a dát si novinku první, novinku, za kterou se skrývá nová písnička od hudebnice, kterou můžete znát z kapely Midi Lidi, kde řadu let účinkovala, případně taky z elektronického projektu Audiofenky. Někteří z vás už vědí, že se jedná o Markétu Lisou a její teď tedy solový projekt, který se jmenuje Kuťa, což znamená maďarsky pes. A v tomto projektu propojuje terénní nahrávky a experimentální hudbu s tradiční písňovou formou a taky z prvky popu, řekněme. A tenhle projekt se také vztahuje k nějakému, řekněme, jak sama říká, folku mládí a na druhou stranu k jistotě uklidňujícího a radostného rytmu techna. Kuťa vydala v roce 2019 debut Kisko, aktuálně připravuje k vydání tedy novou nahrávku, která by měla vyjít na labelu Kafara už teď na podzim. A jak jsem řekl, jedná se o Markétu Lisou, hudebnici, intermediální umělkyni, která dělá taky řadu jiných věcí než hudbu, ale právě na hudbu se tady budeme soustředit v jejím singlu Léto je král. Kuťa, novinka první.

Tolik Kuťa alias Markéta Lisa a písnička Léto je král. Novinka první dnešní Velké sedmi. A novinka druhá, to bude rovnou premiéra či předpremiéra nového tracku Wallflower od kapely Brancos Bridge. Je to z jejich IPčka, připravovaného IPčka Geezer Complex, které kapela vydá 4. září a kvarteto na něm rozvíjí zvuk debitu Hobby Horse Cowboy, tedy syrové kytary, surf rock, post-punk, disco, analogová energie, ale teď se snaží možná ještě o nějakou větší důraz kladou na rozpor mezi vnější sebejistotou a vnitřní nejistotou, abych tak řekl. Celé IPčko stojí na 4 postavách, 4 příbězích křehkých mužů, trosek a vše umělů, kteří se snaží přežít dobu, ve které na ně ze všech stran tlačí výkon, výsledky, relevance i strach z vyhoření. Tak IPčko, které nás čeká 4. září, se jmenuje Geezer Complex a my tady od Brancos Bridge máme track, který oficiálně vychází až tenhle pátek 21. skladbu Wallflower, novinka druhá.

Tolik Wallflower, nový track od kapely Brancos Bridge z jejich nadcházejícího EPčka Geezer Complex. Celý ten příběh je takový útěk za masku trochu obskurního, ale o to sebejistějšího chlapíka a právě otázka, kde končí sebeironie a začíná skutečný strach, je jedním z hlavních motivů celé nahrávky, jinak je pod ní podepsaný jako producent a zvukový inženýr Jonathan Hux, se kterým už dělali i dřív a zvukově, myslím, je to opravdu dotažená záležitost. Teď novinka třetí, tam si dáme novou písničku od pražské hudebnice Beaty Myslíkové, která vystupuje ovšem pouze jako Beata. Máme tady skladbu Když mlčíš z její nové nahrávky Líčka, 17-minutového EPčka, které vyšlo 30. července vlastním nákladem. Jinak Beata toho už má za sebou vlastně víc, mimo jiné debut, který se jmenuje Beoner Wilps. Nevím, jak se to přesně čte, na každý pád desku vydala 6. března letos, takže toho tenhle rok dává v šanci opravdu hodně. A loni vydala EPčko Budu tady, ze kterého jsme si hráli ve velké sedmě písničku Kolik nocí. Teď už Beata a z její nahrávky Líčka skladba Když mlčíš jako třetí nasazená novinka.

0: paráda česká, ta je ale hezká.
1: To zněla písnička Když mlčíš od Beaty Myslíkové alias Beaty, což byla třetí nasazená novinka, a teď tady máme Květach a její nový singl Přesila, na kterém hostuje Past, a skladba je další ukázkou z její třetí desky Rozkousaný svět, která vyjde už 4. září u Indiescope. Tahle Přesila vznikla ze vzteku nad tím, jak rozhodnutí mocných dopadají na životy lidí. Speciálně impulzem k téhle skladbě byly zprávy o dění v Íránu, obrazy černých mraků nad pobřežím po útocích na ropná zařízení, kde Květach říká, že právě tehdy automaticky naskočil text Nevěřím Přesilu, která život bere si. A společně s ní se a kapelou teda se na téhle skladbě podílel taky Dan Kranich z Pasti, který přidal působivou rapovou pasáž, a na konci refrénu se ke Květach taky připojuje. Na každý pád tahle skladba, přestože v sobě má kus vzteku, tak v sobě nese i velkou naději. Květach mluví o tom, že společnosti svět kolem nás přitvrzují, ale zároveň věří v sílu lidí, kteří se odmítají smířit s bezmocí, a právě proto je pro ní důležité spojovat hlasy a nenechat pocit převahy druhých proměnit v rezignaci. Přesila, Květach a hostující Past, novinka 4.

Takhle zní nový track od Květach, skladba Přesila s hostujícím Danem Kranichem z Pasti. Zní poměrně tvrdě, celá deska bude o něco tvrdší než její předchozí nahrávky z téhle nové desky, která se jmenuje Rozkousaný svět. Jsme si tady už na jaře hráli první singl Samota, tohle teda byla Přesila produkce, té se ujal kytarista Honza Skorunka a mastering měl na starosti Amák ve studiu Golden Hive. Novinka už tedy pátá, posuneme se dál k tomu závěru a tam máme projekt hudebníka, producenta a multiinstrumentalisty Šimona Havelky, syna Václava Havelky z Please the Trees, tedy projekt Bear Cloud, chystá nové album Nube Nubes, které vyjde už tenhle pátek 21. srpna u Cabinet Records a podle autora se jedná o jeho nejpropracovanější a taky nejkoncepčnější nahrávku. Hlavním motivem této desky jsou mraky, nikoli ale přímo v textech, ty zůstávají otevřené volné fantazii. Mraky se objevují spíš ve zvukové představivosti, v atmosféře, náladách a v tom, jak jednotlivé skladby přecházejí jedna do druhé. A Velka si na desce vytváří takový vlastní imaginární svět oblaků. Některé části tam fungují jako takzvané cloudy přechody, propojují skladby a zároveň slouží jako zvuková intra do dalších písní. Zásadní inspirací byla deska Blond od Franka Oceana, o které Šimon říká, že ho nejvíc zaujala jeho křehkost a citlivost, jak v textech, tak v hudebním zpracování. Novinka pátá, Bear Cloud a písnička Welcome z desky, která vyjde tenhle pátek a jmenuje se Nube Nubes.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Tolik Šimon Havelka alias Bear Cloud ve skladbě Welcome. Bear Cloud, který ve své tvorbě propojuje intimní písničkářství s elektronikou a taky velkým důrazem na atmosféru prostora moci. Pro úplnost dodám, že debut Faves vydal v lednu 2025 u Polí 5. Na podzim následovalo EPčko Meeting with Bear a teď tedy nadcházející deska u Kabinet Records 21. srpna vyjde album Nube, ze kterého jsme si zahráli právě tuhle skladbu Welcome, zní skvěle. A teď už do žebříčku. 15. místo, tam máme novinku z minulého týdne, Jan Fikes a track, který se jmenuje Eagle z jeho nového alba Secondary Science, které vyšlo 24. července na labelu Polí 5. Honza Fikes se dlouhodobě pohybuje na pražské experimentální improvizační scéně. Určitě jste na něj už někde narazili, znát ho můžete třeba ze Sovy smrti, Skrytého půvabu, Byrokracie nebo Stratoklaustru. A v solově vydal v roce 23 album Prime Phrases, o rok později společně s Rogem album Makutra Dub a oni taky pozoruhodnou hudbu pro Fanfrnoch, kde pracuje se zvukovými možnostmi tohoto tradičního lidového nástroje a taky s Fanfrnochovým orchestrem. Honza Fikes, Eagle, 15. místo.

Mám radost, že ve Velké sedmě budují i takto experimentální nahrávky. Tohle byla skladba Eagle od Jana Fajkse, skladba, která byla minulém týdnu na 5. pozici a teďka teda stále v žebříčku, ale už na místě 15. Tak uvidíme, jak se povede v příštím týdnu. Už 4 týdny tady máme skladbu, která se jmenuje Angels a ta je pro změnu od Blue Chesterfield, což je kapela, kde zpívá na kytaru, hraje David Jirka, za bicím je Mikuláš Plas, dále je tam Vítek Nováček, Vojta Šindelář a Kateřina Brtníková. Tohle je titulní věc se stejnou jménem desky a myslím, že o kapele ještě uslyšíme. Blue Chesterfield, Angels, 14. místo.

Tohle bylo místo 14. plzeňská kapela, která je pořádně temná, dark country, neofolk, kde co možného v nich uslyšíte. Kapela, která vydala svou desku Angels a právě z ní jsme si zahráli titulní věc. Teď už 6 týdnů ve Velké sedmě máme Terezu Rabini a její píseň Jiný jméno na zvonku, vydání její připravené desky Ceremonie se blíží, vyjde už 11. září u Indiscope. Tentokrát tedy na 13. pozici.

Tereza Hrabíny a její písnička Jiný jméno na zvonku z její nadcházející desky Ceremonie. A u labelu Indiscope zůstaneme i na příčce 12., protože tam máme písničku od Veru Linhartové, písničku Každá další. Jinak Veru si možná pamatujete z kapely Zvířemenem Podzim a teď tedy solově už nějakou dobu vystupuje. Její debut se jmenuje Iona, tohle teda bude věc, která otevírá cestu k další tvůrčí etapě, další desce. Houslistka, zpěvačka, skladatelka, která propojuje moderní elektroniku, emotivní smyčce, alternativní pop. Produkčně se na skladbě podílel Ondřej Rychlý, se kterým chystá i další materiál pro připravované, tentokrát teda EPčko. Každá další tato skladba se věnuje tomu, jak v digitálním prostoru zacházíme s vlastní identitou a jak se pod tlakem sociálních sítí můžeme postupně vzdalovat sami sobě. Text pracuje s projekcemi a očekáváními. Samotné každá další symbolizuje další obraz, roli nebo představu, ve které se člověk může postupně ztrácet. Koukal jsem se schválně na Facebook Veru Linhartové, tak ve vztahu k ní aktuálně dělá velký životní krok, protože z volné nohy přechází do zaměstnaneckého poměru, tak tímto i zdravím, držím palce a stejně tak písničce Každá další na 12. místě. Veru Linhartová.

0: si.
1: Chcete ještě něco dodat?
2: Ne.
3: Rádio 1.
4: Já na každý pád řeknu, že dozněla písnička, každá další od Veru Linhartové z jejího nadcházejícího IPčka, jinak Veronika je propojená třeba taky s cirkem La Putica a stojí taky za projektem Etherea, jenom tak pro úplnost. A teď už pozice 11. Tam máme už dlouhých 7 týdnů ve Velké sedmě kapelu Esa z lesa a jejich track Vykoupení, což je první ukázka z desky, kterou plánují vydat začátkem roku 2027.

Zazněli Esa z lesa a píseň Vykoupení a teď máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Je to projekt Jazzy Lepas a Jacoba Karla. Jejich společná píseň Vzducholoď z nové desky Jádro Bza, nevím, jak se to správně čte. Je to teda druhá studiová deska, zároveň posun oproti debutu Život je pas z roku 2024. Ta první deska byla taková syrovější, undergroundovější, zatímco teďka je to spíš taková vstřícnější věc pro publikum, ale bez ztráty rapových kořenů, řekněme. Jazzy Lepas tedy spojil síly s producentem, multiinstrumentalistou Jacobem Karlem, který spolupracoval třeba s Mikem Trafikem, Fast Food Orchestra nebo já nevím, třeba Vojtánem. Základ pořád tvoří boom-bapové bicí a klasický hip-hop, jenom to dostalo modernější zvuk, pestřejší produkci a výraznější melodické refrény. Jazzy Lepas a Jacob Karl, track Vzducholoď, 10. místo.

Tak to byl Jazzy Lepas a Jacob Karl a píseň Vzducholoď na desáté příčce. A teď už krásných 5 týdnů tady máme písničku Soudny od Marie Kyšlovsky z její nadcházející druhé řadové desky, která vyjde 30. října u Indiescope a hrají tam na bicí Roman Vícha. Na kytaru producent je současně Martin Přikryl z The Prostitutes a myslím, že to bude velmi povedené album. Mix Matěj Morávek, mastering GAEX. Myslím, že jsou to samá prověřená jména. Marie Kyšlovsky, Soudny, 9. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Marie Kyšlovsky, jsou dny už 5 týdnů ve Velké sedmě a kytary a baskytary, taky baskytary natočil Martin Překryl. A teď už 8. pozice, kde máme další novinku, která postoupila z minulého týdne, Matyáš Libra a jeho nový single, respektive projekt Matyášovi kamarádi. Projekt, který je rozkročený mezi rapem, postpunkem, indie rockem. Projekt, ve kterém Matyáš otevřeně mluví o úzkostech, nejistotách nebo vyrovnávání se s vlastními nedokonalostmi. Tohle je písnička Má blbá hloupost. Možná ještě pro úplnost dodám, kdybyste někdy snad tam ještě dělá zamířili do jedné ze zmrzlináren na Národní třídě, tak ho tam asi potkáte. Matyášovi kamarádi, Má blbá hloupost, 8. místo.

Matyáš Libra alias Matyášovi kamarádi. Track Má blbá hloupost, jinak spolupracoval třeba s touto Vangelis Barielem nebo Atenou Chlebovou. Myslím, že jeho deska Za všechno může Matyáš z roku 2024 byla opravdu vřele přijatá. Loni vydal desku Matyáš. A teď tedy nový track Má blbá hloupost. Sedmá příčka, tam už 3 týdny ve Velké sedmě máme kapelu z Benešova, která se jmenuje Edith. A jsou to tedy 2 basy, bicí a zpěv, žánrově někde mezi postpunkem a noise rockem, album Zlom. 7. místo.

Edith a jejich Štěk na 7. místě. Album Zlom, kapela, která už oslavila 20 let na scéně. 6. místo tam máme 5 týdnů kapelu Drtikol, kapelu, která vydala desku Slepé mapy, ze které si tady hrajeme písničku Liščí. Vydala desku po dlouhých 13 letech od debutu Pomalé děje a je to výrazně osobnější nahrávka než ta předchozí. Každá skladba tam má konkrétní význam a vztahuje se k lidem nebo situacím, které jsou autorům blízké. Producentem Tomáš Neuwirth a myslím, že se jedná o dost povedené písničky, speciálně v této skladbě Liščí. Je tam velký přínos i Olga Koenigová z IL, která tomu dává ještě něco navíc. Drtikol, Liščí, 6. místo.

0: cítíte ten
1: klid? Radio 1.
2: Rozděl nám Drtikol a skladba Liščí na pozici 6. a můj tradiční jingle ohlásil skladbu pamětnickou. A říkal jsem si, co tak dneska pustit, a z okolností před pár dny jsem poslouchal v mixu nějaké skladby připravované, konkrétně skladby z desky, která pracovní název aktuálně má Hrej a měla by být až během příštího roku. Jedná se o nahrávku od brněnské, původem slovenské hudebnice Evy Čech Jurčákové, která si říká Evolet a vydala svůj debut eponymní album už v roce 2019, kromě toho ještě taky několik singlů a teď tedy chystá novou nahrávku a teda musím říct, že mně přijde, že ji to katapultovalo opravdu mezi nejosobitější hudebnice z někdejší slovenské scény. Tak se máte na co těšit a já jako dnešní pamětnickou si dám s vámi tady písničku právě z té desky Evolet, její eponymní desky z roku 2019, skladbu, která se jmenuje Jednorožec, protože už na ní jde znát potenciál, který stále roste. Evolet, Eva Jurčáková a její skladba Jednorožec z roku 2019, dnešní skladba pamětnická.

zachránit to, co lidi vždycky zrání. Co nás věra nevypálí a neoslepí a nezahalí. Světa nových okolností, žijem život bez cudností.

Dozněla skladba pamětnická písnička Jednorožec od Evy Čech Jurčákové alias Evolet z jejího debutového alba z roku 2019. Zapustil jsem tou příležitosti, že jsem měl možnost teď slyšet nějaké nové písničky, které jsou teda o poznání, řekněme, posluchačsky vstřícnější a zároveň mě přijdou ještě o kus dál oproti už tak skvělé debutové desce, tak se v roce 2027 máme na co těšit. A teď už místo páté, na kterou máme už 3 týdny, písničku Rytmus od dvojice Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Ti vydali 2 album Písně dne, Písně noci a potom následované dokonce live EPčkem, které vyšlo v červenci. Takže jsou opravdu hudobně produktivní. 5. místo.

hodně experimentální kousek Rytmus od Mily Janatkové a Jaroslav Kořán na pátém místě. A teď už tady máme kapelu, která minule vystoupila dokonce na druhou pozici, teď tedy mírně klesla na čtvrté místo. Kapelu, která pochází z Třeště, vydala Úpolí 5 album Tak tady jsme naposled, což je deska, která následovala po jejich předchozím albu Srny a struny po neuvěřitelné době. Ta vyšla už v roce 2010, takže po 16 letech píseň Muž, který se nerad skloňoval. Řeč je o kapele Lajky. Čtvrté místo.

0: venku je noc.
1: Dozděli nám lajky muž, který se nerad skloňoval na pozici čtvrté. Teď tady mám pozvánku na pár koncertů, které máme aktuálně před sebou. Začnu těma klubovkama. Ve čtvrtek 28. můžete do areálu 7 vyrazit na křest alba Ideál vypsané Fixy. V sobotu 22. před Krosem můžete zavítat na Muchu s cymbálovkou. Speciální koncertní formát Pochcela muzika. Ve středu 26. Cargo Gallery zahrají Madhouse Express. Potom ve čtvrtek 3.9. přístav 18600 Tiger a Beer Cloud představí svou novou desku. Tolik Praha, co se týká Plzně, tak 20. srpna v Zaxpubu zahraje Omnion Tomáše Reindla. 26.8. tamtéž Xavier Baumaxa, Jazz Punk Trio a Matěj Benko and Rasťo Uhrík. A ve čtvrtek 3.9. taktéž v Zaxpubu zahrají Zrní, kteří v tuhle chvíli chystají svou novou desku, která vyjde taktéž někdy v září, byť až ve druhé polovině. Co se festivalu týče, tak vás v tuhle chvíli nasměruju na tři moravské formáty. 28. až 29. srpna v Bílovicích na Uhersko-Hradišťsku je Vifičven, bude Om Square, bude tam taky Medy lidi, Pudink paní Elvisovej, Cirdla Putyka, Iva Bitová, Teres Fretzerová a řada dalších. Případně můžete vyrazit do Mikulova na Mikuláv v tom též termínu 28. 29. srpna, tam bude pro změnu zase Dunaj s Janou Vébrovou, letní kapela Mutanti, Ledaj východisko nebo třeba Fakult, Tornádolů a další. A co mě opravdu zaujalo jako příjemná akce, je festival Jesnění, který proběhne v Jeseníku 3. až 6. září. Moc hezky pracují s prostorem, jsou tam věci hudební, ale taky divadelní, performance, všechno možné, na co si vzpomenete. Zurby tam zahrají třeba Hihi Haha Holky, nebo jesenická rodačka Talirou, kapely Eternity Again, nebo třeba taky pražský producent a hudebník Never Touch. Jesnění v Jeseníku, tak takže velice doporučuju. No a teď už stoupáme na první tři pozice a tu třetí má Pozdurba, jejich Polana, verze 2026, Dominik Zezula, Tomáš Avlena, jejich akustické album, které vydali v červenci. Žádná klasická best-ofka, ale prostě akustické písničky úplně znovu udělané na základě starých textů, v podstatě nové skladby. Je k tomu zpěvník a všechno to budou dohromady křtít na podzim. A teď je tady teda skladba Polana, která původně vyšla už na albu Není se na co těšit v roce 2019 a už tehdy měla být takovým velkým epickým středobodem desky mezi 90-kovou powerballadou tanečním finále, ale nakonec to dopadlo trošičku jinak a tady ta akustická verze se k tomu původnímu záměru tak trochu vrací. Pozdurba a Polana, třetí místo.

Tolik Pozdurba a jejich Polana ve verzi akustické 2026 na třetí pozici. A teď už tady máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Papíroví draci, pro mě teda vlastně velká neznámá. Tohle je jejich skladba Krajinou, jedna z jejich nových studiových nahrávek, která vyšla v červnu. Kapela pochází z Litomyšlska, pohybuje se někde mezi indie, alternativním popem a rokem. Písničky stojí hodně na českých textech, hodně se vracejí právě ke krajině, přírodě. Mají takový lehce melancholický obrazy. Vedle skladby Krajinou letos vydali taky skladbu Snad, ta vyšla teď 8. srpna a obě patří k jejich aktuální studiové tvorbě, na které kapela v poslední době pracuje. Našel jsem tam ještě další dva singly, nějaký živák. A u nás tady krásně vystoupali na druhé místo Papíroví draci, písnička Krajinou.

Papíroví draci a jejich písnička Krajinou na pozici druhé a teď nejvýše postavená novinka rovnou na čelní první příčce kapela, která se jmenuje Foxou a ve Velké sedmě jsme si už xkrát hráli. Teď je to písnička Tvoje hvězdy, což je ukázka z připravované druhé desky Eva. Navazují na svůj debut, jak jinak, Adam. A název nové desky má podle kapely jednoduchou logiku. Adam bez Evy nic neznamená, je to nelidská bytost. Novinka vznikla ve studiu Jámor s Ondřejem Ješkem. Kapela chtěla zachytit co nejvěrnější živou energii svých nástrojů. Samotné Tvoje hvězdy vznikly už v roce 2024 z nenápadného kytarového nápadu kapelníka Martina Čermáka. Refrén pak podle frontmana Vickyho přišel spontánně uprostřed noční zahradní párty a je v něm jednoduchá myšlenka naděje, že i když přes vaše hvězdy přejde černý mrak, zase se vyčasí. Foxo, Tvoje hvězdy, místo první.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Tvoje hvězdy od Foxo ti skončily dnes na první pozici. Já než se pustím do rekapitulace, tak ještě vylosuju tři z vás, kteří získají vinyl desky Nemilovaný svět od kapely Už jsme doma. Měl jsem štěstí na tyhle tři z vás: Tomáš Hrůza, Helena Růžičková a Václav Páral. Tak snad jsem se aspoň trošku trefil do vkusu a deska vás potěší. Pokud budete hlasovat v tomhle týdnu, tak budete mít šanci vyhrát po dvou vstupenkách, tři z vás, na festival nepopulární hudby Mikuláv, který se koná 28. a 29. srpna v Mikulovském amfiteátru a bude tam letní kapela Fakult Dunaj a řada dalších. Žebříček bude viset po odvysílání sedmi na webu. Je možné hlasovat pro minimálně 5, maximálně 15 skladeb až do pondělní půlnoci. A budeme za to moc rádi. Pokud byste snad ještě nevěděli, komu dát hlas, tak pojďme to společně projet. Ale ještě předtím možná řeknu, že po sedmi týdnech žebříček opustili Ty syčáci s písničkou V zimě příroda spí. Zrovna dnes vydali druhý singl z nadcházející desky Dlouhá, široká a bystrozraká, písničku Kde, ke které vznikl taky velice povedený klip, takové rozpohybované staré obrázky z Podřipska. Žebříček taky opustili Past po sedmi týdnech, skladba Vemte to za mě. Žebříček opustila taky Klára Voden a Toyota Vangelis se singlem Akira, taktéž Dagmar Plamperová s písničkou Oslov a nepostoupila novinka z minulého týdne od Petra Bursy, skladba Obsession. Ale teď už dnešní novinky. Tou první byla písnička Léto je král od hudebnice, která si říká Kuťa. A je to hudební projekt Markéty Lise, kterou si můžete pamatovat třeba z Mini lidí.

Prevěře jsme si tady dneska hráli skladbu Wallflower od kvarteta Brankos Bridge z jeho nadcházejícího EPčka Geezer Complex.

Novinka čtvrtá. Magdalena Fendrichová alias Květacha, písnička Přesila, kterou dělala společně s Past. Nadcházící album Rozkousaný svět vyjde už 4. září.

No a záverečná pátá novinka. Šimon Havelka alias Bear Cloud a jeho nadcházící album Noob & Noobs, písnička Welcome.

15. příčka Jan Fikes a jeho track Eagle z jeho nové desky Secondary Science.

Místo 13. Tereza Hrabíny a její nový single Jiný jméno na zvonku z nadcházející disky Ceremonie.

11. příčka Esa z lesa, Vykoupení. Místo 10. Jazzy La Paz a Jacob Carl, Vzducholoď. Devátá příčka Marie Kyšlovsky, Soudny,

Sedmá příčka, kapela Edith, Štěk. Pozice šestá, Drtikol, Liščí.

0: Místo třetí, Posthudba, Polana.
1: Vlaka jsou připravená přepršet přes figurky, co hledají zázraky mezi paneláky.
0: Druhé místo, Papírový draci, Krajinou. A první místo, Foxo, Tvoje hvězdy z nadcházející desky, Eva.

0: A tím už Velká sedma s datem 18. srpna 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzar. Mějte se. Ahoj.
1: Velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: máme.
1: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
2: Rádio 1.
3: Reklama Rádia 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo
7: Way Down We Go Tour 2027.
6: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
8: Reklama na Rádio 1.
9: Rádio 1 on stage.
10: Posloucháte záznam koncertu skupiny Off Montreal z roku 2017.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu skupiny Off Montreal z roku 2017.

Filip!

0: Rádio 1 on stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení skupiny Off Montreal, které proběhlo roku 2017 v Meat Factory.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. A dodatkové číslo zase 38.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Já už to nevydržím.
2: Tak to pust.
3: Rádio jedna.

13 minut po půlnoci na Rádio 1 posloucháte pořád Meaningless, Leaning Mess. U mikrofonu je Václav Adam, tentokrát opět ze studia. Začali jsme gettenburským duem, který si říká Alisa, stojí za ním Irma Krug a Dan Johansson. Ten má asi nejznámější projekt Sewer Election. Tohle bylo z jejich debutní desky Medea. Nejdřív to byla úvodní titulní skladba a teď si dáváme další ukázku z tohohle LPčka, který ukazuje i druhou stránku, kterou na téhle desce najdete. Jsou tam takový klavírní písničkový věci v menšině, ale potom i takovýhle dronový věci.

Tohle jsou ukázky ze společné desky Mariam Ramany a Davida Essera. Vyšla letos, jmenuje se Santur and Kamančech for Electronics. Vyšlo to na labelu Discrete Archive z Walesu. Tenhle label, který vydává primárně jenom digitální věci na Bandcampu, plus myslím i nějaký CD verze těch některých věcí, tak se soustředí na pro mě víceméně většinou neznámý interprety, který ale dělají skvělé věci, hodně na pomezí field recording, sound artu, ale i moderní vážné hudby. A vlastně myslím, že je to jeden z mála případů, kdy jsem si dokonce na Bandcampu koupil vlastně kompletní digitální archív, aniž bych si vybíral konkrétní release. Teďka vlastně, jak se tak dívám, tak následující vlastně většinu času tohoto pořadu asi strávím takovým menším průletem pro mě zajímavých věcí, co jsem tam objevil.

Další ukázky z labelu Discreet Archive z Walesu. A tohle je francouzský skladatel Antoine Marunko, který používá synonym Dafake, nevím, jak si představuje, jestli to má číst. Tohle bylo každopádně z jeho desky Quiet Geometry z roku 2023. A pode mnou už zní ukázky od interpreta, o kterém jsem nenašel nic moc dalšího, jenom si vědom, že se jmenuje Warren BC, je podle všeho asi taky z Walesu a na tom labelu Discreet Archive vydal dvě nahrávky v počátcích, to znamená někdy 2023 až 2024, tahle druhá deska je právě 2024 a jmenuje se Unwin, je to inspirovaný velskou mytologií. Taková příjemná neoklasika.

Další nahrávkou z labelu Discreet Archive je Subtle Vessel od Matthew Langforda, kterýho taktéž jsem neznal. Je to skladatel z Ameriky, vypadá. Tohle vyšlo letos, ta nahrávka už je ovšem mnohem starší, no, 2 roky. Nahrával to v nějakým koloráckým Tank Center for Sonic Arts, ať už je to, co je to, každopádně tak trošku kopíroval přístup Alvina Lucier z jeho desky I Am Sitting in a Room, kdy pouštěl několikrát nahrávku, ovšem tentokrát nejenom do místnosti, ale právě zatímco byl v nějakém vodním tanku. Neumím si úplně představit, jak to nahrávání probíhalo. Každopádně tam přidával i další a další nástroje s každým dalším přehráním. Takže tohle je nějaká 7. iterace té původní nahrávky.

finský ensemble Subphonics z jejich stejnomenný nahrávky pro Discrete Archive. Tohle bylo z roku, je to z roku 2023, druhá skladba na té desce. Teďka teda menší odbočka přece jenom od tohle labelu, ale ne úplně od tohle stylu hudby. Andrew Anderson, který už jsem tady myslím hrál někdy v minulých pořadech, letos vydává disku Thresholds. Tohle je z ní skladba All Devoured, All Begotten.

Tohle byla ukázka ze společní desky Calemalone a Layli Bordrail. Z jejich, pokud nevím, první úplně, teda společná nahrávka se jmenuje Music for Intersecting Planes z letošního roku. Tohle byla úvodní skladba. A teď se ještě vrátíme poslední ukázkou k labelu Discrete Archive, ze kterého jsem hrál většinu těch věcí dnes. Tohle je Tobias Lanz a jeho deska Volumes Variations, taky z letošního roku, a obsahuje dvě dlouhé skladby, vlastně variace teda na jeho předchozí album, který se jmenovalo překvapivě Volumes. První je Volumes for Organ a potom Volumes for Guitar. My uslyšíme tu první. Je tam strašně moc zajímavých momentů. Nevím, jestli to úplně takhle po rádiu bude poznat. Dá se říct, že je to z velké části hodně dronová věc, ale jsou hry, některých akordů z Jehvarhan jsou fakt fascinující. Doufám, že to nebude pro většinu lidí poněkud nepříjemný, protože jsou tam i lehce disharmonické části, ale opravdu se to vyplatí poslouchat jako celek.

Tobiase Lancovi a jeho Volumes for Organ na labelu Discrete Archive si dáme argentinskou skladatelku jménem Angeles Rojas, doufám, že jsem to vyslovil správně. Její deska Open the Windows and Let the Spirits In and Out vyšla letos na labelu Warm Winters. Je to jeden dlouhý track, dám z něj jenom fragment, druhou polovinu.